dva. Nepoznám vás, drahí, městě z tohto světa. Čakám tu na pevný vzťah a vy jste vetroplach. Zahrmel, až z cesty zdvihlo prach. A vzrušeně z tej síly oddalo ma v bázni. Krútil sa jak slovo Božie v kázni. Až kým ako otočeným zúmom nezmizol raz navždy nad Pajštúnom. A odvtedy ani zmienka. Stojím v okne, duša tenká. Nad Devinským dvorom v rozhovore s požiarnickým zborom. Fakt neviem, či to bol sen. Možno sila lacných vín. Hodím okom na Sandberg a pokojná

0: teď má rozpučí. Už má nesie ponad devín v náručí. V ruke káva v šálke, v druhej cigareta. Nepoznám vás, drahý, nie ste z tohto sveta. Čakám tu na pevný vzťah a vy ste vetroplach. Zahrmel, až z cesty zdvihlo prach. A vzrušenie z tej sily oddalo ma v bázni. Krútil sa jak slovo Božie v kázni. Až kým ako otočeným zúmom nezmizol raz navždy nad Majštúnom.
1: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.